drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k nám.